grać koncerta w lot. Projížděl jsem dědinou cestou na Vizovice, přivítal mě předseda, řekl mi u Slívovice, živé

Padlo a prášek, Jožina ti přivedu. Nevidím v tom háček, předseda mi vyhověl. Ráno jsem se vznesl na Jožina z letadla. Prášek